0: A tím se dnešní česká hudební mozaika pomalu chýlí ke konci. Doufám, že jste si dnešní výběr českých písní užili a že vám dělal příjemnou společnost během letního večera. Pokud jste některou část pořadu nestihli nebo si ji budete chtít poslechnout znovu, najdete ji také v archivu ORF Sound. Další českou hudební mozaiku si na vlnách Rádia Burgenland můžete naladit opět ve středu 5. srpna od 9. hodiny večer. Děkuji vám za pozornost, přeji vám klidný zbytek večera a od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
1: Rádio Burgenland, Musikmozaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.